Michał, chcesz je rozpěvao na tom 5 menšinou pojednačich a kajš nedělu s vašňom zladujeme najprv ještě raz na zajšu týdžen ročo, štož nastupa nekotre povězče srbským rozvosu. Pondželu běž jako první džin nového šulského leta a to informovachme vo ličbách 5. letníka. Na 4 srbských vyšších šulách a na srbském gymnáziu budečinie je dohromady 106 a 80 šulokov a šulorjov, cimenie hačloni. V Ralbicach stúpa ličba od 20 na 28 a Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu ve Voklecach. 32 miesto loni 36 a na srbskej vyšej šuli Budešinje 22 miesto loni 30. Na srbskom gymnáziu Budešinje maja cioch jadoniach 60 šulokov a šulorjov, što iš sú 5 menej hač loni. Vo sebe jasne stúpa ličba šulorjov a šulokov v Zorejskym okresu na vyšej šuli Nemsko-Srbského šulského komplexa Slepom. Tam je 63 dzieci v cioch 5 jadoniach do nového šulského leta štartovalo, loni by ich 46. Aj pondželu večer potom odmieša so finále letušeje beachvolleyballovej tóre Radia Zadkula Srbská raketa, rieka dobečarské mužstvo. Aj mužstvo okolo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze dobe prvý raz pokal, niedže 300 ľudí bie na finále túre do Miłoczyc przykvatalo. Nimo toho informovachme svojich sluchariov v útoru ráno o tom, že má ve Vulkej Dubrave ač do leta 2020 medicínsko-zastaranský centrum nastač a to tvareniu nedešeho krajného ambulatória. Rada zvierska gmenu Radvo Ulka Dubrava Malešece je kooperacijske zrečenje s investorom obsamknula, kýž môže so niecko vo spichovanske schritky za přetvo objekta pracovač. Tež budešenje ma so bôze za so vúlce tvárič na kčižovanišču pri serbským ľudovým ansamblu maja so sred septembra tvorske dživa za plánované kružno vopkat zahíč. Chceže ako prinje kežu na rušku podľa ležonosť či ansambla votorač. Tomaso od oktobra hač do konca leta stač. Kajž mieščanský zariad žili, doby so vopkat za čas tvarenia drevo obmiezovač, ale kšižovanišče dosponie nezaureja. Popravne dživa za přetvo na kružnú vopkat plánuja potom hakle od nalieča 2028. Ale dále do leta 2027. Poskyt zorabistika popuču Srbského instituta pozitívneho otvosa a silného naprašovania dla kletu dále viedu. Lieca sú vedomostnice instituta, kajž tiež sobudžovačerio Srbskej centrálnej biblioteky a Srbského kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 38 miestach a sach Horneje a Delnie Užice predstavili. Tovarstva, muzeje a ďalšie kultúrne zariadnišča Sakskej a Braniborskej môža hižo netko prostve vo zariadovania, tiež za druhú polcu leta 2026 abo za leta 2027 zapodač. A špatne povesče, mejachme piatk z Voklec, miestnanosta Klemens Poldrak je štvrtk na posiedženiu gminskej rady v Ozeviu, zo sú silné dešče júliu na tvarnišču šule vúlke škode zavinili. Pinca bu přepvajivena a vo sebe na tepienu nasta vúlka škoda, trochu jaju na niedže 300 000 eur. Netko čaká gmena na posudk zavesčanie, přiušem pak planované dživa dále beža. Dženca, žiadne silné zlivky neočakujeme, naopak skere veľa svunca, ký sa predovšem potom popodňu a na večer pokazá, ale ostane príjemne pri nekak 20 stupňach.

kajš runje prajene džedženca dale ze serbski kopajncu, respektivnje hakle lus za novo utvorene rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice. Na pojednej štartuje do zromanje premjernije sezone doma Nebelčicach přečuva rajnemu zjednočenstvu Bjela Kunostov. Potem raje potom Cioch, prinje koparske mústvo športove jednotki Nebelčice přečuva hosčom z Minakava. V Radvorju raje tamniša rezerva dženca připonu jedni, přečivo druhému mústvu Soro, a v Cioch potom prinje mústvo přečivo celky zeleno-bělých Sepice. Druhé koparské mústvo športové jednotky Kroštice nastupí dženca poponu Cioch ve Vůžnice, a prinje koparské mústvo športového tovarstva Marijenie Vězde v samsnem času potekím Cioch doma přečivo FC Vůžice, rajnemu zjednočenstvu, kotrež raje nadrozný Rabuce. A potom maja domácu Lipšinu poponju Cioch Ralbičance Sokoljo, dodelan přijedu Kopario z Bukec.

0: Vonja.
1: Vonja, klasiker serbskeho basnistva, zaožar modernje serbske poezije, a před cjomi dnemi, torika 20. augusta, je mjeo svoje posmrtne 170. narodnine Jakub Bart Čišinski. K tutej składnosti słyšiče netko vusovanje, fičo serbskeho rozhlasa z leta 2006, spera Madlenki Šočic a Mirane Cuščeneje, pod heslom Čišinski bez klišejo. Dajče sebi ljubič.
2: Čišinski, on bi kapan v Ralbicach a je...
3: Asi čitelj ljuda, to sem si misliva, mi vutroba so vočini.
2: A je tež vel listu z praji domoj nas...
4: Po njim jo sarska šula v Bančicach.
3: Vi so te vas ne absolutno ne ljubim.
5: Lipio pomnik.
2: Z Jakubom, Bartom, Čišinskom kombinuju.
5: Spisova česke.
2: Sto postatne narodnjene.
6: Ne ratum tež piju.
7: Ste reču cve živenje so spina. Čišinského dječatstvo.
8: Kak rád na tebe so, kieška mała, dopomňam, čiž sem od mačarie svodke spievač vuknil pačare, a čiž vouka je mi bajky bava. Čiž sem byskotate voju bruky, hanjal zamietelom písanem, a čiž hop mi dypal zorno z ruky. Duch mě žomovate čiha vieska nosy k tvojim cechám svomianem, když houk svieta vokom je net kreska.
9: Čišinského kolebka stej v Kukovie. Jakub, najmoče dječo Bartec, svoj by so tu dňa 20. augusta 1856 narodži. Sotra Heinža je 6 let starša. Dvileče starší brat Michal prevozmie pozdišo malú živnosť staršeju. Jako dječo nožkuje Jakub vo sebe rade do Votrova k fáre Jakube Hermane, přivúznemu Bartec svojby. Tež pozdišo dostane od neho niekotru škúli rádu a financiálnu podperu. Po vopeče Niemskej kloštorskej šule v Rodnej Sö daštaj starše Jakuba 1869 do Budešina na Tachanskú šulu. Leto pozdišo přejde do katolského vúčarského seminára, tež vúvúčuje so prvný kroč v mačarštine z jednej hodinu v obtečen. Jeho vúčar serbštiny je 37-letný Michal Hornik.

0: Praha, vliv słowianskeho sveta na kuvanca serbskeho seminara.
1: Kračine přes zvotu kvatam Prahu, stupam žadosčive přes dvore. Stare murie, věže, kamory, zainženost šmi vozjevevja nahu. Boleslav se skreju haša zvostče žahu kola piše šulu listčinu. Vjacval s husom škita češčinu. Rudolf vjezdarjuje s tychom brahu.
2: 10 let od 1801 a 70 je Jakub Bart v Praze žive. Najprve jako šuler nemského małostronského gymnázia a pozdišo jako student teologické fakulty. Za čas Čišinského je Praha najvážnejše vukovanské miesto za serbských katolských duchovnoch. 10 let byli Jakub Bart v serbským seminárie. Svoje hadžotalskere skromne zorabistiske znajomostče vúdospolni v studentskim tovarstve Serboka. V rukopisnem časopisu Kvitky steja Bartove literárne prinički. Svojanske a kultúrne živenie v Praze serbských studentov oblivuje. Jakub Bart vúdžažuje v osobinske a listove kontakte k druhým serbským tovarstvam, je sobu založer skáčovanky a zromadne s lipščanským studentom Arnoštom Muku, iniciátor Moro serbského hýbania. V leče 1808 a 70 napisa Jakub Bart svoj programatický nastavk Vosy ze Serbou do Serbou. Jemu dže vo uvedomenie, zo je serbština runohodna a vosebita rieč, von varnuje pred nemským mysleniom a porno tomu pšenatým purizmom.
1: Rieč je špihel naroda. V rieči so čučia myslenie naroda obrazuje. Nesmeme so živi ze spisomnej rieču od ľudu zdalovač, a to by so stalo, bychme li ryzy vúčenú literatúru podžili. Nie, naopak, dobíme so džena bolje ze spisomnej ryču ľudej blížiča, škodnú sčenu, kotraž so sem a tam mes vúčenými a prostým ľudom zbierač počína, nedom ze spočatka potorač. Nošia serbskeje kultúry a literatúry je stajne byl a budže cive serbský národ, a nic jeno mała črotka zdživanych.
2: V svojich posledných praských studentských letach dživa na dramatických tvorbách. Najznačíša je na rodišču. Tola na prapremieru historické ry dobí ešte 17 let čakač. Jakub Bart pospýta so tež na románie a napísa burský epos navoženia v hexametrach, zoby falovať so formy v serbskej literatúre vúdospolnil. Burze však pytne, so je jemu básnenie najbližšie. K tomu list Čišinského na Adolfa Černého.
1: Tež starý Serbia so na mne horšachu, vo sebe, když piech ve druhým letniku Lipy Serbskeje, vozjevil nastavok Vosy ze Serbou do Serbou. Tedy so šice, tež Michal Hornik, nic pak smolia, na mne valichu, povovachu vujku zromadžiznu a postajichu zo doby profesor Pfúl v ich mene přečivo mi brošúru vudač. Smolia mi viec přeradži, ja so nebojach. Skončne so smolari poradži starým Serbam dopokazač, so by z tajke brošúru rôzne rozčepenie a vojovanie vudyrivo. A tak so postaj, so brošúra nima dalje čiščeč.

0: Niech skutki rycza. Čižinske onaroki na lyriske tvorenje.
1: Hižo ze svoj prinje zbirku kniha zonetov, kotraž v praze nasta, so Jakub Bartz od folklorneje poetiki vodmezuje. Jeho meritko je basnistvo klasických formov, kotraž tež v jeho dalších 12 zbirkach nespušči. Preto zaso kritizuje nečiste rymovanie svojich předkadnikov, tež Andrija Zelaria. Také menenie pak so od väčšine vodpokaza. Ironisce menuje so basnik Nietko Čišinski. Z lista Čišinského na Adolfa Černého.
2: Što ješ môj pseudonym nastupa tole? Nedomoc počátka som přestřehan a smiešený byl od sobou studovacích sobou. Hošachu so na mne, zo chcú šitko liepe znáč a vedžeč, so mám vujku hubu, zo chcú přeco poručeč a šudže postaječ. Mi so veršovanje nespodova, kajkeš Čišinski do svieta zvoni. Slova perchotajú, kajštiš skoba husoso, a z cúzbyk nam rad honi. A tež dovo čítaš jeho piesne, duši juskoce a duši boli. Nietko čísne če do jastvu čiesne, nietko do nebes če zafifoli. A to z kojždej kniju byla hore. Młodych všech nám zaujalčí, když baju basne vám vo Boh vie kajkým z more. Božo, pomaj Čišinskému, praju. Ľubi ľudžo, dajče byť sejeno. Neriad mojich basnev zmeje tráča dovohyšče, když z tej vyšša meno druhých dávno spadne vej do tváča.

0: na cudze brjo mě žomazdrie. Čišinski zvonka v Užice.
1: 20 let ste Jakuba Čišinski v cirkvinskej službe, 16 zvonka serbskej v Užice. Po krótkej službe v Ralbicach a Radvorju započneje so 1887 jeho odiseja po nemských osadach. Širachov, Drježdžane, Kamenica, Radeberg. V Širachove vostanje poudra leta. V leču 1888 přistaje so Čišinski pri Drježdžanskej dvorskej cirkvi. Hustišov opetuje v sakskej stolici bydlaco Bernata Krauca. Sapski komponist napisa k viacorom tvorbam basnika melodiju. Přes Krauca zeznaje Čišinski česku spivaku Terezu Sakovu. Jej venuje svoju cejču lirisku zbirku Příroda a vútroba. Niekotre škúli z cirkvinskej vyšnosti so na tým postokuje. Tež Drježdžane dobi Čišinski vopuštič a dostane v 1896 probstovňu v kamenice připokazanú. Rozestajňa má tu vo sebe s předovzačelemi a zastojníkami, kotrimž samo vouče vouly nadáva. Posledňa službná stácia za Čišinského je Radeberg, kdež má vúzke přetelské styky k českým a polským dživačeriam Šklenčanie, však môže so s nimi v ich mačaštine dorozumiť. S predovzačelemi má znova vúšparania, dokež ich na predovaniach zjavne kritizuje.
0: Za serbskú literatúru je môj exil fenomenálny. Čišinského kvostanie.
1: Dvojce doby sa Čišinský cirkvinské služby zdač. Spočatk leta 1896 z čele jeho cirkvinská vyšnosť na 2 mesiace do kloštra v Zakupach v Severnej Českej. 1901 doby do hojania za alkoholikáriu do Waldenbacha ve Westerwalde, kdež prebyva 7 mesiacov.
2: Zadžire, do kotre je štekneč cechu mer studžen vútvoriva čarstva je so, z kotre je špiesen živenie a pichu se čeraniet a zvoní přes kraje. Když na mne kamien dohoršče se zachu, když jako výchor sepi močele. Mí nevedro na trohu znava lachu, z nich piesen vukče z pichu tučele. Aj, govario v moje energie, džak meče moj, najnutornejší džak, nech trochu boli rátež ironie, kiš skúzli domiedu svých hubov žvak.

0: Viac ač 800 básňu je nám Jakubal Čišinski v cínače zbierkach zavostajú. Prenia zbierka
1: Kniha sonetov
0: nie je jenož novum jeho tvorenia, ale zrodži svet básniskych formov hornjoserbskeje poezie z cva. K sonetam přida básnik
1: formy,
0: kajž sestiny, madrigale, triolety, epistole abo epigramy. Słowa serbske w jeho rymach mocnie zvonia, a šumy cunio honia.
1: Příroda a vútroba.
0: Votuča na vúkach, v lesu a na polach. Pod hviezdami tajna melodia borboli a duši zaboli. Čišinského
1: serbske zynky
0: ponúvaja tule statok zboža stajč. Svirnie, virnie a votrie zynkuja vúznače a serbsku zemiu skupu mulčky vosreč vulko moria přirunuja. Zamorský hymnus básnik po brioze pučuje. Hižo žomia so zynky samoty do čmovych kvílov
1: zeživenia
0: a zymice zdychuja.
1: Krej a kraj
0: serbsky staviznou a ľudových poviesčov básnik do balado stučkuje. Jeho zasakva povaha
1: z votmachom
0: prúdži a serbo namovia so národného gratu přimač. Svojim čečelam a dobročelam vinuje pomiatne runčka.
1: S kšidvom vorjovským
0: macha v kole času do čmovych múrju ruškojtych. Čišinski nie je Čichy a piesni tež v dalinie.
1: S Juskom Vočinským.
0: Naurod do domizny je
1: Vysk a Stysk
0: so zvýchorom so čase serbska kupa. Čas beží, svunco juž so kýla, sebi básnik
1: za Čichým
0: spieva. Tola hišče
1: serbske vobrazky
0: klinča a brinča. Hižo pak so blíži
1: svetvo z vyšiny
0: a bieve konie zalietuja.

Hej, hun je ešte slyšeli fíčo srbského rozhlasa s menom Čižinský bez klišejo. Autorce biešte Madlenka Šulčíc a Mirana Cuščcena. Rečnice Madlenka Šulčíc, Mirana Cuščcena a Marko Grojlich. To biešte produkcia srbského rozhlasa z leta 2006. A nedom po přičanej hudžbie s čiu je ešte krotký, no respektívne krotší, hač 20 menšinský, ale přiúšim trošku obšernejší přínošk vo muzeju Čišinského Pančicach Kukově.

0: Składnostnie 170 posmiertnych narodninów Jakuba Barta Čižinského je najväčší čas za so raz do Muzea Čižinského v Pančicach Kukovie poladnič. Hižo před 5 letami rikaše, muzej so ponoví, přeriaduje, modernizuje. To ešte je so z toho hižo zopravdživo, so miestem znova diskutovalo a za so hinak zriadovalo. Kajký je aktuálny stav okolo muzea? A hač, a za dve je otvorenie skončne odvidžeč, to chceš Bettina Wenderothová od zamovitých vidžeč.
1: Du stejš na parkovanišču při serbskej základnej šuli Pančicach a ladaš napravo, tam poskodže pravým kšidle tvarenia kôso muzej Čišinského. Tak rec od busového zastanišča jenož nekotre metru zdalene. Štož je derie a rune tak myslene, so môža přichodže šulerio a vopetovario šešky Čišinského do muzeja založič. Votorenie pak sodlije. Pozdaču večný kapitel muzej Čišinského, bohužel leče 2021 nastočený. Poměrně spěšné je so tedy multimediálny rušk stvoril, s modernym vůotovaním, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo, tedom, haj boze, so to netko vočiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále, a netko můžeme to zase, šo tam zestaječ. A krótko do otvorenia plánovaného je také ešte raz také hľadanie tam bolo zhromadné a tam sú si oni naju, Jadvigu a mne sobou preprosili, dokiaľ však bychme mohli krótko do toho týšto štiežku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon sme mohli tam zvyščivoj na haj, jo, jo, odvidieť sa vone celé jednore tie staré vitríny, ktoré sú tam byli z 50. 60. let, zase sa nastajia a tak a se s tými starými originálnymi textami. To, jo, sa nám aj zdalo, že to nebo niekde optimálne rozrysanie bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec manželská Jadviga a Fabian potekým na tým možné v obsahy riadovač,

Lubi připosłucharjom. Gdyż do naszej cyrkwi w Krosčicach cudzi z wolnymi rotami zastupia, stanie so, zo, bohužel, so zlohka zakopnu. Nenapadny muličky pro to zawinuje. Wočce wopytowarja z tej menujcy durje wotybrywši nydom do wyšiny wiedzenej. Wone wota, a jon wobdawaca svetłosć k sebi witaja. Zakopnenie, kotrež nie je odpoladane, wuskutkuje, zo dyrbi hosć so orientovač. Navedomie brač, što to do rumnosće je, kotraž so jemu otevrije, a kak je wuhotovana. Gdyż von zakwilu cyrke za so opušči, je von spočatne bylenie dawno zabył. Štož vastanje je spokojnosć. Pokoj Boži, kotrež rozlenje so s pomocu uhotovania a barbného koncepta Božeho domu na jednotlivca. Štož do cirkve přikadža nepšinže, jenož zoby svoju čipnosť spokoju abo nidžesku vinovatož spelnil. Ale vopeta tunle tvar vo sebe tohodla zoby vedomie pozastanu, vodychnu a snač posilnenie do živenia názorniu. Za to je púč nasobral a čas zaplanoval, sebe přihotoval. So rozumí, že má každý svoje očakovania. Ládajú na našu cirke zas a zas o svišu, to je očakoval nesem. Tute slova dotal nide nesem s negatívnym podzimkom vuprajne svišal, naopak. Stajenie Buchu z připoznačom vuprajene. Z toho za sebe odvodžujú, když sa nám rádži, naše rumnosť je tak uhotovač, za one ľudí náreča a samo k neplánovaným rozmyslovaniam přinošuja. Nemývo sa nám čím bolé rádžič, v ľuďoch otevrenosť za posestvo zbudžič, kotrohož dla tute tváre obsedžime, za živinom pelnime, a si vážime,

Predstaj si, že živi paradizu na zemi. Štoj si přije šitko soči poskyči. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak faluja. Predstaj si, tu se pone ľubosče. Tvoj vop sviče pak přiším vúzamkne. Šitko jenož dokešný svý rýb. Abo nebo pýtaš pravdu.

0: Hej, gentsiše vusovanje so k konce kila, tu iš mam išče nekotre pokive za gentsišu nedželu za vas. Gentsa preprošuje domizniske a kulturne tovarstvo Nebelčicach na Džičace Čaporove viki. Kramoščič možeče tam v starých vecach od popodňa 2. hač do večera 6. na svedženskej vúce, tam smia tež kofej a tykanc. Na svojbne svedžen proša tež do Pančic Kukova, tamniše komunikacijske arenie očakuje hosči písaný program a sovie sa tiež vočilne deremeče postaraja od popoňa 2. do večera 6. môžete si byť tam uličeč. A zece sveča tele dne šako svoje 675. jubilej pre neho nasplnenia sa včera mezrujem se svedženiom a vústupom skupiny Horiane a maja tam tiež vústajencu. Štujš chce si byť vobladač, ma dženca od popoňa cioch do večera 6. možnosť pola špitankec ju namakače. A hovak potom na nový týždeň tiež stajne od popoňa 4. do večera 6. Hoja poslední pokoju, nic za dženca, ale za júce, ma Klaudius za vás.
1: Zatkula!
2: Neštene hevak!
1: Vulky džiu to běše, když rekaše, že so nová serbská app vůvije. Kostarians vona reka. Vůvita za to, že můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívaja so se a jíště a jsou snadno hižo nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí so v příchodě vůvič? Všitko to zoniče jůce večo pola nás.
2: Zatkula!
3: Zatkula!
2: Nič savage.
3: Jutce večo.

Je nedo na pojednej, s tym by to naše honio-srbske wusowanie, dženca 20. augusta. Tu przyzamknie so niecko nedom delno-srbski program redakcie RBB z Kočebusa. Srbski rozvoz z Budešina sa jutra rano večer zase przyzivi. Ja som Matej Cyš a přeju vám všem rianu nedželu.

0: Habibi. Carski program. Carski program.
1: Vítejte při serském programě Hujo Diana Šecová za vás při mikrofoně. Já strovím do Budyšina naše gornosárske kolegy VET MDR. My ho z regionálního studia RBB v Hošebosu přeuzijeme nínto serský neželský program a to jsou naše téme za ženca. Kokotová sezóna je v Dolní Vůžice v plném rozmachu. Po v regionálnym studiu dostaňu všetci zase přašania od druhých RBB kolegů, co s popšavem tak čoj na serském žňunem svěženju. A teke v podjacoru od Luboráza som musela gáno nikomu to rozkvasť. Planas v serské programě dostaňu šo žínca zašišť, kak sú v ochoze leto zasvěšili. Meditácia s alpakami, co my vám žínca do rady dáš, stresujú šedného dňa jadnore raz ubegnúš a s ukludnými zvieretami se obdáš, to je omogala naša kolegovka Julia Hrišina. Serské rostlinové mienia nás zabírajú v češem přínosku žínca, snáš peznajúš o to jadno abo druhé zele, vo comš žínca to gronojo, kaž se přijdúce raz v natúrie přechojžujúšo. Tematický kontrapunkt librujú žínca našo tematické ústčevanie ku opomnienskému dňu na výkovanie se šklobami. Ten žín jo žínca uvúvané vod UNESCO. Staví z nízke rozjaznínia a zaredovania má žínca Sebastian Ilikovský vinkla za nás a jo to přežíval mjaze drugim z muziku afroamerikánskych komponistů. Beže slovo máme ve programě a naše narodní narie týženia njocome zabiš. Ale ho na zachopienku ústčevania sú nepevé naše žíši na reže. Rietne až čo zašoltovali.
2: Raz, dva, tři. Žíši k rádiu. Ovia váš Žíše Cepastro.
3: Cerského programa.
1: Lúbe žíši, férie sú nento mimo, ved výčego šula se zase zachopio. A s tým jo žínca teke sletne žijen našeje fériovie série se svieretami. Žínca nerodujo hyšči ta mauka cirkusova naupa přes manéžu. Sluchaj šo raz.
4: Naupa a miesčenský šouta.

0: Což, co mám žince ulicovaš, to jo se napšaudu čojvo. Tak se nimi mi kroni. Ale vy, ljubi žiši, mežešo sami rozužiš, lecio to čojnko virne. Nejlepi bužo, až ne prvi raz přisluhajošo. Do mesta jo přiju cirkus Avanti, abo tak pedemnje. A ako jo navok, jo cirkusove direktor přepšo su cesne gesči.
1: By mi to bova krádu velika cest. Gabe vás, sknest šota, smio na našom prednem předstajenju uvitaš.
2: Velgin rád vašo přepšo sene přivzejom. Gajo to net bylo. Víče vy gronišo.
1: Pšauvě, víče vjaco, zeker napo veselniš, knes šota. Smejeme za vás cestne městkno, net při maneže rezervirované.
0: Nevím, lec šota na tom dňu nejo měl nic lepšego zaživo. Přeto depkouně jo sejžil na svej místně a jo cakal, aby se zapověsk skoncně prvný raz zvignul.

0: Žnjovnec as jo v Dolnej Łužicy cas kokotu. Cora su v Janšocach vapali kokota, žinca v dešnje. Usledki a vsebnosti v tkšome retovanišča máme pen víče za vás v programje, ale kak su zahadne konc tyženja v ohoze svešili, to mežome ninto svešaš. Maria Elikovska-Winklerova jo tam podla bova a má zašišče za nás.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu už obejných let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim už o 4 a 2 za sčaliet. Te žoča sú šikne z ochoze.
1: Teke lieto sa jo miłaš púponu. Sveju žoku jo sama oblikala se vie.
3: Mie se groni zo 4, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mie oblika. Ja slušam niento dom ložine. Ja som 16 let stará a se jaselím, také džínca narie. Mi se koní Luna a som 15 let stará. Ja bydlím v Ochoze. A kom ložina, syním prétne raz sobu. Tras vú mám vod Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím, južo per let v Ochoze. Ja bydlím v Lipsku, ja tam studíruju. Ale gáš sú te serbské náugy, ho vejse, jo, pen som rád pötla.
1: Za sodu deku jo máš viezala strusacky a za gôvu Kenia víla kvišonkovú pyšneňku. Také pyšnotky sú ve ohozi tradícia. Na enkelsyna a enkeljúku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mám ríky frejdu, gáš obaj. Tobias ten rajtu jo a Zofia jo penu serbskou obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotem?
5: Ten opetá jo do.
1: Možina jo se zmakala svý z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla v Ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno je v liešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žínca vielgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaselila Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žínca my sme v svém Gölce, z rejdne Kenie a mladé žoče rejdnych drastva. Kenie šikne jo v Ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne Gölce sú ochoské, jo.
6: A kto bude ten král?
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
6: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie sú pen šignuli spicaňskeju dujarskeju kapavu na sportnišču.
8: Biele piacela!
1: Fricovoj to nie jok šiu nic přepašť.
9: Kokot v ochozu je jen veliký ušk a vysepne pery za té burají obylí, tam ložina stěke gotují sobu, věle se přigotují tomu svěžinoju, píše a jeza a koně a vilgin se mi spodoba, až vysema dva zaště, žuče budu v saské drastvě sobu gotovat a na to jsem jak jardy.
1: Na sportnišču jo se už najšlo došť gešti a vejsanariu.
10: Já jsem Lodna durstig.
6: Ja, durstig jo latsni, abo kak to groni mi lubi serske.
11: Jo, nam se co piš, a ješnicu, co me teke ješ.
6: Ale ty maš jo nieco ve guašku.
11: Jo, a to jo, ja přece pijom alkoholfrei.
1: Tyke Romy Ruf zagronita za serske pšašania okrejsa z Privianisa jo přichvatala.
6: Privatnie abo službnie?
12: Ja som žinca privatnie, o. Ja som všetci rára ochoze, o jo všetci lušne, a jo, to mi veľkým spodoba, a teke moja přijašelka jo podľa.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňc kafejoju.
13: Ten tykaňc sú pjaky naše mamy. A my předávame.
1: Píš ve tých vesm rejtariu jo ve zahadných letách bylo ju už na nejméněj raz král. Tak nejo dujko trao, až jo Alex Miliš vetriu kokotoju gů. A krotko za tým jo kšidlo pepadnu Kimi Arendts. Oni jo byl ven priedny král, tyke ven jo musel zarejovať ze žilčami. A tyke Bruno Vilan, češi král, nejo dal přigledariam a žilčam dujko cakaš. Při tak vysokých temperaturách jo to bylo za rejtarjo a Kenie zavierno upomínanie.
4: Jo, to jo byl napínajúce. Jo, šopo, veľgin.
12: To jo mi veľgin, kde je spodobalo. My máme nieco král ohoze a gledam raz, kak to bužu tam pla super kokože.
13: To je žince, tak ako přece, tak redne byt, a ja som tak vjasová. Nien to, môžem be skeins nesvěšiš, to je redne žinbo.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel ste se užikovali šikným rejtáriam a tým, ak sú svižiň sobu ugetovali. A šikné sú se zgromadne švirnuli do reje. A nen, ak joto vašňa sú sebi krále rejujúci ze zaviezanýma vecema, uapili svoje kráľovky.

Dajo se do pokazaš, až jo nevelnistvo existirovalo juž v antiknych úsokých kulturách. Mienske pepažone sú rovno tak petým šerpili, ako zadužone knechtované ľuže. Rozšerjone je bolo nevelnistvo šuži na svieše. Žince uchádajú z toho, až sú vedkejnca 15. stoliša přinesli do nového sveta, do Ameriky, vece ako 26 miliónu ľuží z Afriky. Nižozemská je byla ved 17. stoliša jedna z největších koloniálních mecnarstvů. Oficiálně je královstvo jako jedna ze slidných krajů Evropy vedperalo nevelnictvo prýdnego Julia 18. či a 16. V decemberie 2022 je nižozemský ministerský prezident Rutte přosul vyměňu knižarstva ve vedaše za Ugbanu Kšiudu. Ku 160. ročnici vedperania nevenistva v januári 2023 jo se teke král Vilim Aleksandar Vesobinský a zjavne zagronil. V jogo nadoku sú zachopili přepetováš rolu kráľovského roda Oranje-Nassau v koloniálnom casu.

V aprilu 1607 založí Josto či a zdržašťa engelských trdakov na pecačnem šibrygu pet ponocnej Ameriky prejedne trajne sedlišče Britov v Novom Sviše. Vejovanie ve jadnore přeživenie je v biegu jadnogo leta u 600 ľuží přisaj živo ze živením.

Zimě se libda geží za rolnictvo, ale se raží jo kubuaš tabak. Export do Engelsky je zavišti jo kolonii přeživěně. Skerobivaju plantáže větše a trebaju živové mece. 20. augusta 1616 přižo do pětponocné Ameriky prýdne 20 nevelníkov z Angole a stavizne nevelníctva ve pežděších zjednošených státach Ameriky se zachopil.

V 17. století jo se uvíjal vikovaňský čirošk. Lože engelské Royal African Company přinesu tabak z Virginia, rajs barvidlo indigo a peždi baumu do Liverpool. Ved tam přinesu voru z britských manufakturů do Afriky. Zvedku zase přinesu nevelníků do koloniů v Americe.

0: Dakle, 1807 zakaža US kongres import carnych Afrikanariov. Nic pak ich vykovanie. Ešti 1806 žijajú pšekupci nevelníkov a aukcionáry. Janové Virginia dajú kviešti lietný obrot v úzokosti 3,5 milióna dolarov, žinca 1,7 miliónov eurov. V samském leši bužil Abraham Lincoln 16. prezident USA. 5 let trajo jeho vejovanie v ulichovanie nevelníkov. Na to sledujú domácna vejna. 18. decembra 1806 bužil 13. přidatný artikel Lincolna žiel ústavy.
1: Daniš nevelníctvo, daniš nuzgana služba. Mimo pokuty za nestatk, nesmejo v zjednošených státach obstojaš.

prin nimske kolonie su 1800 styria 1800 lažali v Deutsch Südwestafrika, v žinsašnej Namibia, Togo a Kamerun. 1805 a 1800 jo z Deutsch Ostafrika nastala nejväčša nimska kolonia. Vena jo sliedkoju obšimiela žinsašne state Tanzania, Burundi, Ruanda a žile Mozambik. V 1898 je přišel k tomu kjauču na důjkem zajču Čína a v 1899 ještě na Pacifiku někotare Kupy a Samoa.

Zezukami z Negro Folk Symphony US-amerikskiego komponista William L. Dawson se našo tematiske usčevanje skoncejo. Tvorba jo nastała živišnast čosto styri a čižasča a joto była akle češa orkestrova tvorba jednogo afroamerikskiego komponista. Vena uživa cewe rejet afroamerikskich ludovih spivo. Te druge, čohu njezvúcone muzikové tvorbe ve usčevanju, poradajú z vennego regiona sveta, kotorež jo byl vážne za výkovanie s nevoľníkami. Curaçao a Haiti ve Karibice, Samoa a Tonga ve Polinézijske a Banda ve Indonézijske. Autor a poveda usčevania jo byl Sebastian Ilikovský-Winkler.

0: Cerkwia.
1: Słyszymy Boże słowo na Tunieżelu. To ma żynca Madlena Norbergowa z Chorzebusa za nas, a ona powiada w nadawku serskie ewangelskie wesady.
2: Luba serska wesada. Żyncejśnu i pistolu, te posłuski statki, pleluka sa we żywietym stały, ako su tek znate, ako tekst w obrošeniu Saulusa k Paulusoju, som sebi ubrava ako prijatkovenski tekst. To je važne a pševšo symboliski tekst. Smakajome o nam šiknem znatego posua Paulusa. Ali Paulus, nejo hešti ten Paulus, ako razbužo, rozme ten predne a nevětše misionár kšešćenstva. Ne, hostarcujome na farizeja Saulusa. Ako s cojev energiju přesledujo predne kšesťane, dajo jih vezaš a do popežinstva chyšiš. A kak se to nento stanjo, až se Saulusa vodujo Paulus? Až také totálne obrošenje jo mežne? Mežne jo přes Jezusa Kristusa samego. On stupio do kontakta se Saulusom, a se jogo direktne pšaša. Saulus, Cogo dla mnie přesledujoš? Saulus a jego tovariše svyšachu ten gvoz, ale nikogo nevižechu, a se veľgin živovachu. Saulus, co pak vežiš, kto z ním pojeda, a pšaša se pojedajúcego. Kto ty si, kniežo? A ten gvoz jomu votogronio, ja som Jezus, kotaregoš, přegonjujoš. Lec runoš, Saulus Jezusove ukniki a druge kšesťane přegonjujo. Jezus runo jogo uzvolio, ako svoj rjet a pomocnik. Runo Saulusa, svojogo vinika. To jo přehvatajuce. O vižime, až naše drogi nesu Bože drogi. Bog gotujo cesto to nivocakane, to napšešivne, vod naše misli. A aby Saulus Boga knieza akli raz pesnau, jogo metz a jogo gnadu, jomu zamžira vece a posva jogo k uknikoju Ananiasoju, kotaremuž přikažo Saulusa žognovaš a svoje ruce na njogo použiš, aby zasi vižice vodoval. Ananias pak znapšešivio, až Saulus přesliduju kšešćanu. Jezus pak jomu ujasnio, ži tam, Přeto ten jo moj uzvolone rjet, aby njas mojo mje před tatanju a kralu a tržiši Izraela. A tak se stanjo. Saulus bu napunjone ze svetim duchom, da se dupiš, a vo togo casa prijatkovašo vo Jezusu Kristusu, až ten same jo ten vjerne Syn Bože. Co nam ten tekst činca groni? Jezus ma tu moc, Nas ulichovaš od naše sliposti, našich zamolenju a opacnych drogu. Jezus može nas umožeš, gaž jano suchame na jogo svoo. Von meni to deri z nami. Bog ma jaden plan z nami. Von jo kuždemu veste dare sobudau, a tak ma kužde z nas teke svoje nadoki a vinovatosti sponiš. A jadna vinovatosť ako kšesťan jo, se uznaš ako kšesťan a se zasežiš za zvobšodnjenje Božego svoa. Nedime se togo bojaš, všeto Bog jo južo profetoju Jeremija soju ve Starom testamentu zlubio, ne boj se lužam, všeto ja som pri tebi, a suši umoc. To groni, až možeme celo mirne biš. Bog ten knies jo z nami. Teke gaž cujome se votagi brezmocne, šiknemu zvemu vesveše napšešivo. Abo jano te ne pšaudosči ve susedstvje abo nadroze. Jo naš nadok se zasajžiš za vjernost, rono pšaunost a mir. Ta vec jo važniša ako me sami. To zavišenje laško a pomina teke opre. Ali ľubosť a zmilnosť našego knieza nám to zarunajú te. Modlíme sa. Ľubý Bog, pomagaj nám, ab nebe naše vece a uše a předošom naše učobe zacenili pred núzu druhých a tvojej stvorbe. ali aby šuži pytali za tvojimi sledami a se k tebi uznali. Nesme tak mecne ako Paulus, ali daj, až jogo mudrosť, sčerpnosť a utrajnosť nam přikvacu. A daj nam přes jogo přisud, poznaš tvoju lubosť a gnadu. Amen.